0: Tež cunje zynki su duolene rano zaje pet hodžin vosnače, to ne treba předsajne šresenča praskat štrichi. Naši zadkulario su čera raz ručela dali dostaviznu do časa modost, če jich staršich a džido a voku v NDR-ske diktature. Kajki biešedne džin, napčekvat ve šuli a po šuli, votem su so tež rozmovili a nekotre epizode se zbirali. Znanost, če so tež vy, na to dopomniče šula nebyšak jenoš od ponžele do pjatka, ale tež sobotu, Kšeščan Korenk, vuča a direktor na vumenku so tež na to dopomni.
1: Sobotu šula, hađa připodnja, to je celé normál, tam se nikto docela ne od tej tematiky dotknil, hač my do šule dobíme, abo celé jednoho šula je bylo. Za to jsme tiež měli ve vůlky poznile přes 8 týždňů, a nic jen 6. Abo zemské poznile těžko zlišené, hej.
0: A my měchme sobotu 4 hodiny šule, potekým hač do jednačíš, zaje stavač by potekým tiež celé normálna věc sobotu. A tež nekotre předměty a vášně v šule bych ujínajše, v apelu su čera například řečeli, abo o předstajnju riadovně na započátku hodiny. Drude pak bych tež v obsahy ve vůčby kytro spodžiny, kaž vě som Michaili Serbinova dopomnič.
2: To, že som už ja dženca dopomnič, kde smo ma od dylnoskodinka do večer šišli, sem ja měla pola jedna vůčera, tu měla tepo, tajky hulky SED čvon, hatte Brenne, obo muss man dobili jene hulke znamenja namalvač, kate SED znamiško vupada, se s barbami. Ja sem si te najrenče barbu vupadava, to sem ja gospodla ležava, ha sem jenu peč dostava, tukaj ja sem ja tam zelene, žote, lila, da sem tam šon nutska mea, bloz ni te barbu, kotro će unce meč.
0: Politika za čas NDR je však sahava nimali do kojiž do kuči kak šedného živenja, a tak su čera vzatkuli tež na situaciju Serbu abo na vuskutki Brunicu ladali. Što je špak tež nesmedžeše falovač su dopomnenki napšikvat na moped Simson Zul S. Jena Posta abo Vostojčka. Kiši šak nikoci modosni dženca kitro jara kvada, a z nimi voko ježda, a praskaja přes vesky a mjesta.

0: Polícia z G.
1: Minjeny kunc tydźenje je sobivi wodźe skwadwanska hala, připrave za wodpadki, paliwa, přičina wohenja je iše nejasna, hašało je pomenjane, že 80 čłonjowych robonikov podpirani wod THV a katastrofového škita kripopad přepytuje. Do hrunja nedźelubivi wodźe je došło k nezbožumje s autom a tak menovanym trikom, što je motorske s tjomi kolesami, peča 80-letne wodźa Mercedes Cedesa je zajel do obkružnoho obkada a přitom nie je v obkečbu o předjezbu 47-letného šoféra Trika. Tun so při zražce lohko zraní věcna škoda nekak 800 euro. A na autotroze 4 smirzorec ve vysokosti Porchova je so nedželu ráno na pušeštích při jednom Hyundaiu v obruč puknula přes to zuby 27-letná vodžaka kontrolu a zastana na bočnej plance, na zbožo nebo nichtu zranjeno, ale blachova škoda vúčinja 1500 euro.

0: Annette Goyer, Napusit mich.
1: Serbski Rozwus. Povestje. V studiu Bettina Wenderutova.
2: Dobre ranje. Kamencu dživa porodna stacija koroni svjato Jana Dale. Inakač bi šo do toho vozivili za staranski centrum za gynekologiju Dale v obsti zželi klinika Čera. Od profilaktiskih přepetovanju přes poradžovanje samodrujih hač k diagnostice a terapiji poskičuje koronja Dale pone gynekologiske zastaranje. Dojednane termine so kajš planovane vodmivaja, tiž nove pacijentki vone přiuzaja. Nedželu bi v okresnu semik budušin rozsudžiju za dale v obstače porodnije stacije po miliona euro pševostajič, zumama so přes zalutovanja při zjavnem blisko v obkadže v obstarač. Sotru nemavim veljkove dostanje 220 000 euro za zanirovanje kozvov a cichy po miritkach pomnikoškita. Čera je sakska ministerka za infrastrukturu Regina Krausarova šek přepodava, cokonu zumu spichovanja se zvjask a sakska džiliti. Zanirovanje cichy je umenjenje za to, zoby so dom zdžaržičmo a požišo za sobole za zjavnost švotorič. Sotru njemavim veljkove bu 7670 natvarena, slušak postajovacom tvarenjam ohanuskeho sydliša mavim veljkove a k narodnje vuznamnim kulturnim pomnikam. Budešin je nastava nuje mestno za kempingovanje při Šprevi, še dolnost še předliža a tvarja ižo na njedešim fabrikovim arealu podvu budeského roda, tak předozačil Erhard Reiser. Nastač ma tam peča 20 mestno za karavanu, proznicke bydlenja, apartmentu a sanitarne připravy. Předozačil chce so vo mestno za kempingovanje zromadnje s dvima přistajenima i starač. Od kletuše je mier, cedža tam pre nich hosti vítač. Při Nemsko-Serbskim ľudovom divadle Budešinje pytaja za novú rajnú dobu 2026-2027 dječi, každéž nových levo. Na vosebitom zariadovaniu 24. junia přeprošuje dječi mez 9 a 12 letami na prvnie zetkanie a zeznače. Cíl je nové zromadné divadlový kruh za dječi nazvučovač a predstajič. Do runia pytaja dale za elevami od 18 let, kýž chceča so na jevišu vúspytač, svet divadla zeznač a so celé leto NSLG vukmanieč. Prvnje volejbolové mužstvo muži športového tovarstva Viktoria Vorklece sme přichodný rajný dobie na krajnej runine Ralbičanskej športovej haly svoje vinovatostné ry převesť, jeli so vysokosť svetcov na žádané miery sakského volejbolového zviazka zmini. Nedávno je sudnica při relegácii z Kyrie Vorklečanu zviesčiva, so vysaja svetce pře nízko. Zamoviči Viktorie a gmeno Ralbice Rožant chceča problém zromadne rozrysač. Ve Vorklecach so na krajnej runine tež rač nesmie, dokelž je tam vrch čivo zvučovanie pše nízky. A to bych u naše povesče, kýž namakače tež na internetných stronach a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A i že otrania so dženca slunco smije, požišo, potom zaso so trochu pomroči, skrutka, dženca i že raz nekotri kapki dešča, juce potom snano trochu viace, a to šo dženca při južnem vieciku a maximálne 27 stopňach.
0: Tež štyri po naposledných nám žane vopkane pokyve nepředlíža, tož přejmuj dobrou jizbu do džencnejšie vútory.
1: Serbský rozvoz.

Frank Wessela, Gajka to radost. Sapkim rozvosu. Celé naše téma nás netko zabiera, hač kvalita trechy abo nic. Najväčší džil nakupu so džensnejší džin přes internet čini. Hač je to drasta, elektronika abo vecešedne potreby niko císka zaja si dole tež přes chínske platformy, kaž napríklad Shein abo Temu. Jich strategia wiki s přeco tunšimi produktami zasypač. EU chce tole regulovač a tak pfáča od 1. julia nové pravidva. Dotaj by tak, so existovaše zapakčík mestrujím ze Chíny a druhých čilu azijskeje bezcvona ranica v vysokosti 100 euro, byli hodnota produktu ve pakčíkach pod 100 euro, nese jako kupc žane přidatne popfatky pfáčiu. Rune to pak se netko zmini. Tom rekač, pakčík s tvorami napríklad hodnoče 10 euro môže byť, abo burze dla přidatnoch cvô a votedavkovo dojšto droši byť. Hačpak budže domoc agresívnej vikuanskej strategii z azijskej vopravdže zadživač, no, vočakneme. Nadrobnosť, k tomu sme v našej app MDA Serbia zestajili tam zoniče tež, čo dla je EU platformu Temu netko pokvostala.

A ještě dodal k tým agresivním vikuhanským strategiám z Azijského, o kterých jsem předrůně řečala, na tému so přehusto tež illegálne Produkte poskyčia. Po takým dajke, když jsou pak falšované, strašné, jedojte abo na hinajše vážne v obsvěty škodžace, Evropské komisie je to dla netko platformy tému pokutu ve vysokosti 200 milionů euro nabremeniva, štož naprvný pohľad za vysoké sumu klinčí dodre, nebude platformy převulce boleč. Tému je menujúce jeden z najspěšnejšho rozčacích výkovarů, když jenicce s pomocou interneta svoje tvory předává. A to v nímské jenice. Svoje dobytky je ve zajšvosti na něče 3,4 miliardy euro zvyšil, potekým jenice nímské. S tým je tému jeden z největších aktérů v Sči nimo poskyčovarju, kaj jsou to například Amazon, Mediamarkt abo Zalando.

Aj miestno za kempingovanie podvo budyskoho roda, džerma to byč, sa znano nichto škúli praša. A to je, když přijedžeš, napríklad přes Žido, nimo tutoho mňa, Hamomühle, a nedom za mostom, neposredne za tým, nedom napravo nuc tuta mała haska, ta reka pod rodom, a když jedžeš tam dále, a nimo tutoho zvučovaniša za dorosčených s tými šelakými fitnessovými gratami, přinže najprede ta ležunosť budyského klankaria hojte, tak von reka, a nedom neposredne podľa nastava tute karavaniščo. Potem přinžete parkovaniščo a zatem tute skody, kýž vedú potom dildek šprivi a za tutemi skodami je potom most, tak menovaný most při novém puču. A ľudžo, kýž tam bydla, so prašia, kada dobia tene vulke karavany z cúha tam přinč na tým miestno, dokýž to šajo jara vúske tam šo. Hač se z tuto boka, abo z tamno přinžeš, tošče budže jara zajmové.

0: Skupina Konečanka je dospievala a s tým je Napu Džovečeš.
1: Srpský rozhlas. Povieste. V studiu Bettina Wenderotová.
0: Dobré ranie. Kamen cudživa porodna stacija koruni svjato Jana Dale. Inakač bichu do toho vozivili zastarenski centrum za gynekologiju Dale v obstiji, tak zdjeli klinika Čera. Od profilaktiskih přepytovanju přes poradžovanje samodrujih, hač k diagnostice a terapiji poskičuje korunja Dale pone gynekologiske zastaranje. Dojednane terminy so kajš planovane votmivaja, tež nove pacijentki vone přiuzaja. Nedželu bi v okresnu semik budušin rozsudžil, za Dale v obstače porodnije stacije po miliona euro pševostajič, zumama so přes zalutovanja při zjavnem blisko v obkadže v obstarač. Sotrunja malom velkove dostanje 223 tisac euro za zanirovanje kozvov a cichy po miritkach pomnikoškita. Čera je sakska ministerka za infrastrukturu Regina Kraus-Harowa šek přepodała, cokonu zumu spichovania se zviask a sakska džiliti. Zanirovanje cichy je vumenjenje za to, zo by so dom z džaržičmu a požišo za sobu leza zjavnost švote vrič. Sotrunja małym wielką webu 7x670 natwarena słuszak postajowacym twareniam ochanuskiego sydliszcza małym wielką webu a k narodnie wuznamnym kulturnym pomnikam. Budyżynie nastawa nowe miestno za kempingowanie przy Szprywi. Szyl dołenoszcze przedleża, a twaria hiżo na niedyszym fabrikom arealu podwu budyskiego roda, tak przedowzaczel Erhard Reiser. Nastać ma tam 25 miestno za karawany, proznickie bydlinia, apartmenty a sanitarne przyprawy. Przedowzaczel chce sobą miestno za kempingowanie zromadnie z dwiema przystajonymi staracz. Od kletuše je mier, cedža tam pri nich hosči vitač. Při nemsko-serbskim ľudovom dživadle Budyšin pýtaja za novú rajnú dobu 2026-27 dječi, kajž tež nových elevo. Na vosebitom zariadovaniu 24. júnia přeprošuja dječi mez 9 a 12 letami na prinie zetkanie. Cíl je nové zromadné dživadlový kruh za dječi nazvučovač a predstajič. To runia pýtaja dále za elevami od 18 let, kýž chcíča so na jivišu spýtač svet dživadva zeznač a so celé leto NSLG vukmanieč. Prinje volejbulové mústvo muži športového tovarstva Viktoria Voklece smie přichodný rajný dobie na krajný runinie rajbičanský športový hali svoje vino a tostné ryb převiesť, jeli so vysokošť svicu na žádané miery sakského volejbulového zviazka zmini. Nedávno je súdnica při relegacijský rie Voklečanu zviesčiva, zovisaja svice pše nisko. Zamoviči Viktorije a gmenu Rajbice Rožant chceča problém zromadne rozrisač. Ve Voklecach so na krajni runinje tež rač nesmie, dokáž je tam vrch čivo zvučovanie pše niski. A to bych u naše povieše, kýž namakače tež na internetnoch stronach a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Votrania svunčne, trochu vicik, kojte z juha dženca mive vicik duje, potom tež biu dňa močele sobu do kraja sua, kiš nesu tu abo tamnu kapku dešča, dženca maksimálne 27 stopňu juce, potom cuve džel kvodnišo a neskire tež mokrišo. Nam ničo ne předleží, 4 menšiny ponna podživečeš. Dobrou jezbu, přejmuj.
1: Serbský rozhlas.

0: nábožné slovo.
1: Słyšíte netko krótko dodževečiš od Lukáša Majera z Münstera.
2: Drude stejš v živeniu při vulkých rozpúčach. Ja sa potom všetko prášam, što je tu pravé púčky, že si bo za mne přemysliu? Kak to jenaš vúsledžu? Sým si tute prášenie po mature stajú. Lada ja do Biblie, namakach stúčku při psvoch Salomonie. Tam stej na cečím stavie, spomínaj na knieza na šitkých svojich púčach, tak vonče pravé povieče. Ale što to netka za môj púč, za môj rozpúč ríka? Viem ja netko tak, kak dále ponže? Skrutko prajenie, nie, toko što tam tiež nestej. Ale tam ste nešto druho, što je hisče viele vážnejše a što je dále pomo. Ja neviem, kajký púč ty by volič, ale viem, zobo mi pravý púč pokaza, gdyž so ja jenož na nio spúšču.
1: Dole praj Lukáš Majer z Münstera na doku a zamovitosť či serbsko-evangelsko zjazka a šitke nábožne svo a tež nábožne vúsovania na makače tež na našich internetných stronách a v našej app MDR Serbia.

Kince serska muzika ve mestše ve urbanem hinac ako na kraju najsach mysliš na muziku ve možnosti ako dajo velike mesto ve přirovnanju sviasku. Jo, neskri na tom neco jo. V Lipsku vedmio se tentožen jadno zaredovanje s titulom Serbian Urban Sounds serske urbane mestčenske zuki. A vod so žo bužame skoniš ved jogo organizatora ved Jakoba Grula.

0: lekarstwem i ubożone. Co coś uraz nam przysłużone. Bez lekarstwem i ubożone. A zgrozu stupi nam przed wecy, co smy, a co nas żyje, a mira, kez puszczy ił nas wele mecy, a lubość nażyja, a wiera, czy gwizdy ak nam na pusz wyższy, raz ugasnu, co zbyła hyszczy.
1: Lidsku, jo, ten konc týždňa sobe tu jeden vesibný siarský muzikový event, to musí groni Urban Sorbian Sounds, a co tam vesibne se stáňo, a jo to se šikno stáňo, to vie Jakob Grúl, ven jo ten organizátor toko zaredovania, a jo mám nento pši telefónia. Víta Jakob.
2: Víta Gregor.
1: Urban Sorbian Sounds. Urban, gazu goni urban, aber miestčanske urbane serske zuki. Zogodla ten titel, so serske zuki v urbanem, v miestče druge, ako najsach?
2: Hai, ja boch prajo, so me mame tu v urbanem rumje, une tež tu v cimt, tež mame tuto zariadovanje, jene vosebite možnosť de sound rač, a de hinaše možnosť, my činíme jara veľa elektronickú hučbu a vizor tu môžem tiež na veste produkovať, ale my máme jednu prajú jeden druhý pozadk, jo, tiež experimentálna elektronická hučba tiež doma, tu v cimt, a my máme veľa cervo, tu v Lipsku, kýž činíme tiež hučbu, kýž činíme tiež experimentálnu hučbu, a když jsou jara tež oblíbované od urbánem živinu. A tohle my se tu tež zetkáme po tutom hezpom, o tom chceme tež řečet.
1: To místo CIMT, to je zkrátka za nemské mě Centrum für immersive Medienkunst, Musik und Technologie. Ty se sobou zavožá toho centruma v Lipsku. Rozkladuj, kaké místo to je?
2: V cimt my sa jara veľa s zvukom v rumie zabierame. My máme jednu kuplu s 20 vocerečekami a tu môžeme tiež zvuky v rumie sa pojbovať dať. A my dělame veľa s tým, so všetko zvuk z širých zmierov. Ale my máme tiež jeden systém za projekcie, tiež my môžeme kajš jeden virtuálny svet přes beamery projicirovať. Přesto máme osobité možnosti za médiové umelstvo a tiež interdisciplinárne projekty, když sa so z hudbu zaberajú, ale když chceďa to s projekciami dělať, alebo když chceďa jeden nový púčič. A netko první raz na serbské zaradovanie organizujú. A jo, jedno serbské zaradovanie, tie v Lipsku mieč, je nešto vosobito, a tie tak husto nedáva.
1: Jo, tak husto pát. Jo, nento, ja citám v tom programie, až budú všaké workshopy se vedmieš a také koncerty, serská muzika bužo tam svišaš, veľ Boga Vaudžic, Izabela Kaudinska, bužo tej gráš Knittel, to je gerno serská DJ-n z Balinia, pšau je?
2: Aj, z Svotrua, also ono serbska. Tvoňa Havak, jeneš ako DJ ráva, ale netko na první raz ty věci produkovala a tam tež zpěvala a serbské zvuky sobou nutí přinesla do jejich produkci a ona to druhý raz potom docela live hraje. A já rovně jsem dělal tež na jednu EP, když já tu představuju, tež se stejno serbskými textami a hona serbskými textami, když jsou zpěváky nebo rapáky to zaspěvali a to budu já tu představit. Ale my máme například, když Friederike Mormann, když runde se svoj Boga Vaudžic, hromadže na jednom radiovém feature udělá, když ona se blíží tu ty serbské tematiky, když je v Lové jame, v Brunicu a identitu. Ja som ju přeprosil tuto rádio v Džovaju no predstaviť a ka sa im blíži tiež tuto serbské tematiky s tutým vidom od vonka.
1: Jo, kak vidobne je da vace serbská muzika v Lipsku?
2: Ja som myslil, že so veľa ľudia za to zajmuja a že my máme diverse Publikum. Nicht nur Serbien, alle dich, Nimca, international, ich so, jara zajmo wane na serbske Thematiki, na przykład, Shindujac, Ajac, Luja tisch, z ruske Diaspore, Rusojo, ich, nisu jac zöli, amoli, ruske Jivebic, a, da, pschindu pschätze jace tisch, Wilipsko, a, so, jara zajmo wane na kulturnem Jiveniu. Dok što v Ruske jac nije možno in nevotvisne liberalne kulturne življenje. Tak napšikvat tež pšinže nič tun kiš neke jo studije na Vumeske univerziče, a ki so tež z jednim tematiki rozestaj, kiš ima z Serbami činč, ale tež z sovjetske armeje, kiš piše teda tu v NDR-skim času. A dajke kontakte pšindu juromadže. To je jara zajmova.
1: A to šo se bužo staš tu sobetu, pla togo vysipnego zaredovania Urban Serbian Sounds v Centrum je za imersivne medijove umierstvo, muziku a technologiju, krotko CIMT, a o tom som pije dal s organizatorom, s Jakubom Grulom, učabne žik sa to rozkonu.
2: Utrabne žik.

0: RTV. Carski program.
1: Carski program.
0: Słuchogracze.
1: Słuchogracze.
2: Dňu žiši, kenša cvara bylo ve spätu a mežinca vesiebne svucho graše z našoga archiva. Žin žiši ga negron jano lot abo krajky za žiši, ale pokažo na to, až majú žiši pšava a svoje skmienenie. Ve svucho grašu ved Ingrid Naglove je z leta 1906 a 7 žaset žovo či žiši se starostčami a to ve DDR-skem casu. Čo se zdalo šoriedované a do systéma prasované. Mode pioníry nemogu pomagaš na prodrústve sú bržes rádne slidkoju pomaga jano až přijašele kromadu žáže. Vy búžeš o to slyšaš, svucho gráše vedpištujo zjavy svojego casa, kaž pivovajú sebe žiši se znátymi parolami, přijašelstvo, všetci zvelnivé, ale jadna nie to by mogalo tak, ako, abo nekak pedobne, teke žinca ešte, se stáš.

0: komu oni nesu znate, te menše abo večše starosti našich dorostujúcich šeši. Ale máme ka všetci to pšaue rozmieše za nje? Kto víži ju, že v žešecech nepocinkach a nerozimkach teky ich nespokojnosť a nerozviezane problémy? Rozglidujme sa raz ve svojej bližšej okolinie a sledujme drogu čich šeši, kenž by mogali vykúždi vsi dokovo vokovo nás živy byš. Miním Sabinu, Andrea a Günthera, naše či starostniki.
1: Taký zabaj, pak teke. Vočaka, to zase
2: máš. O, gledaj.
1: Je to ja. Svyšiš?
2: Svyšem, jo.
1: Ty, ale ja južo napočí, že Andrej žinca zase vostanio. Napoj južo? Je to možno? A tvoje zega, že obšauje?
2: Moje zega? Co ty si myslíš? To je moje nenoše. Nán, jo jen mi akli v záchodnem týženiu sobu přinies.
1: Och, dáriš mi tvoje staré?
2: Dáriš? No, snáš. Budu se doma ještě raz popšašaš.
1: No, snáš dostanu teke raz jaden. Kaž se polepšim.
2: Jo, kaž.
1: Ach, celý týžen jesom južo věci.
2: Co to jo, jaden týžen? Ja ženy neklinkam.
1: Cokoľa se tak žerioš. Musi go net kuždy věžeš, až ja do postole klinkam.
2: Miniška, až nichten rozmiju, co to jo klinkaš? A mimo toho, som ja na groni, až ja žednie neklinkam.
1: Za to pak musím tebe ve voziku voziš. Ale kaž mi dali postromašíš, nebudu teke to veci cuniš. Tak. No co go, nie zachopím plíš. Se vy až tebe dali vozim. Och, přestaň ja no spakaním. Také gupe pojedanie pak teke. Mega nebužome se dla toho vážiš. Čož vížeš, jednoho dňa ja veci neklinkam. A ty bužoš moc, pšau je ganiaš. Daj mi ruku, se zasi zniasomi, jo? Přijašelstvo.
2: Přijašelstvo. Ale že pak Andrej vostanio.
3: Coga cošo, som južo dvojko ho.
1: No, grojn raz, kaka se tam zasi gore zalies. Poješ tuj.
3: Máš zasi čakvalno, co?
2: Andrej, suchaj, jo cas.
3: Šicho, šicho tam dubojci byl.
1: Tak, nie se veci náš přijašel. Poješ Günther.
3: Ale, co pak? Však vete, až zasi raz žotuju.
2: No.
3: Hop, a južo ho som, vidíš čo? O, coga ho zasi máš, Günther. Pokáž.
2: Pozži, jo južo či bertl na čich.
3: Som ga se deo neži schovaš, kaž mi zasi pytaju.
1: Dla tie veci žinca šulinicka?
3: No, se vie. Ale to, kde je mě spoznáš. Víče, všikne svoje vůdstvnice přes redoniu chytám. A teke vůdstvnicu roztrapám a napluvám, kaž mi zase něco gronje.
1: No, te budu žinca cakáš.
3: Taž cakaju. Na nás caka něco věle lepšego.

0: To je już starość z tymi ci starostnikami. Każdy ma swoje słabości, a toż takie w Riduni pszały przypoznasze niedostanio. Co tam na nich czeka? Porokowanie albo usmieszowanie? A co pon tam deje? Jo to wina starostniku, aż zasi raz pionierskie wodpunio z komuże? Wina szule albo starieszych? Z niemniejsza se te ci, negledajucy na wszykne słabości a małke drażnienia we swoim kumpanstwie derje zniasu. Hu namakaju przypoznasze, dożywiju w uspiechi. Słaba a czachotna Zabina cujo se mocna, każ może hiszci słabszemu przyjaszeluju lubost stawasz. A dare, kęż dostanio Günther we wielkiej Litzbie, ako małe zarunanie za swoju chorość, dajú teke Zabinie a Andrejoju v jasele. A skoncne jo tož ta žešeca čojka zvizana na Andrejovu aktivnosť. Ale nesu garuno jogo žive podsinky a nerozimky pšicina tak moge je čachoty, a tož starosť starejších a šule vopšov žona? Žoga popšovom žinca zase sú?
1: Jo, jo,
2: hej, hej, hej,
1: hej, hej,
2: hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, bravo.
3: Buran máš jeca dobrú formu. Sme také cebe ca zvucovali. Dokud až tak pozdie přišel šo.
4: Môžeme vedno ši redovaš?
3: No jo, ale potom aj s ním.
1: Ja cu nepevie.
2: A, Andrej.
3: Jo? A kakú pšicinu za to máš?
1: Žadnú. Nie, Zabina môže tež zahopiš. Ja zrumujem jastom to sedvo.
3: O, taky poriedne?
4: Jo, ale akle zledne cas. A to tež nic přeci. Kaž von cas ist svoje nüki krytňo. Kaž šen sa nic ka Andri.
1: Ty drise vegin mocna cujoš tam gojice na tvojom konju, co?
2: Jo.
1: Sešu nic tak svava a čachotna, kaž hovac.
2: Jo.
1: Ale toši gronim, ne povidaj ho také vece vodem jo. Nüki, cogod lapak dem zasi svoje nüki krytňoš.
3: No jo, cogod lapak teke. Buran! Terap! Rona sejes, Sabina!
2: Kuža ša žinca te keretarske kuski pokazaš?
4: Se vieš, kužom. Máme ga ši tak veľa casa, Helmut.
3: No, máš mi zase putovať pomadašo.
1: No, to je nie žiaden problém.
3: Sabina, palce gore! Rona sejes! A doj!
4: No, si mi zaušim vici neboli ti.
3: Tak, a nie to Andrej.
1: Ojo.
4: O, to gab si tebe žo, Andrej. Skoče šnakonja, kajš taki pšavi kauboj.
1: Jo, meniš?
2: Napšal du.
4: Jo.
3: No jo, Andrej, to južo doštere možo.
2: No.
3: Hej, Buran.
2: To musí redni byš tak na konju sežiš. Co, Andrej?
1: Jo, napšal du. Škoda, až ty to nemožeš.
4: No. Nemožo mi jogo z nej menša raz gori sežiš.
1: Jo, pšasem.
3: Nie, nie, ježiši. To ho nemogu zagoniš.
1: Oh.
3: Čo s vami ho ugotujú? Nie, popšom, také dovolené.
1: Och, ja vás im šuži bokovo, to sa také no, nič nestáva, nic mi dovoj padnú.
4: Ale kaž mi Günthera šikne žaržime.
1: Ja, ja sa sledem joga na konu sednú, a tváde
2: ja,
1: popšom.
2: Ja, ja, no, pšasem.
3: No, čo ty se myslíš? Oh. A potom musím už sám so na konu.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Kak se na takým koniu seži? Ja, raz, Jano.
3: Ach, vy žebraky. No, moje dla.
2: Ha, ne, to môžeme.
3: Ale, mi povedaj, čo to dále.
0: A tak se stanjo, až teke chrome Günther prídne raz na koniu rejtujo. Kenč stasi jomu vod gorjece hišči vo viele vuše. Přijašel a přijašelka davati do rady. A pomagati jomu tak pševinuš čach. Nie, naše či ho prídne raz nejsú a sledne raz nebudú. Licrónož jim to popšom dovolené nejo. Ale ho na pastvie zvenka si to nikdy nezavopitajo. Helmut, ako vukubvane agronóm, jo podľa svojho studia teke na rejtarského mejstarja vuknú. Ale ho v prodrústvie takú kvalifikáciu netreba. Tož býva jomu rejtovanie ľuba zabiera za lichotný cas. A jogo v jasele natyka. A nesu ga Andrejovi pospite poriedne byš a zabínu vás skobodnosť na konju, južo mały znamie za to, až jima rejtovanie teke pomaga svabosť či pševinuš? a z tym dojšpíš připoznáše teke zvenka svoje je kupky? Daš casto rozuží. A ten přejžo malsně.
5: Tvoj ký, Günther, ty padňoš.
2: Ach, co si myslíš, mama? Som sledne dne cesta tak nau, kaž ne se byva vyšpí.
6: Nebuš laško myslne, gold, se něco naceníš.
2: Ale nevěříš, kaž pojžo.
6: Jo, šak, jo. Ale co o něm to pýtaš?
2: Ne, no, že casnik Oranja. Som tam zajemný medicínský nástok citav. Něco vok šví.
5: Gledaras tam do regála, snaž tam bužo.
6: Ale ona pšaudu lepí, ženio.
5: Jo, jo. Joga ten týžen teke zase jadinku ve matematickým žile písal. Šikne dybky jo dojšpil a hišči přidatne nadal kulicu.
6: O, gratuluju. No ponga mogu se všetstaj, až još i vjasele do nogu ustupalo.
2: Ne, ne, vo toga te nejo. Jadinky mám cesto.
6: A vo cogu ga potom?
5: Meniška, až jim to něco pomaga.
2: Nesom se hišči jasne.
6: No z nejmenša jo malý postup, vížeš, v ulicu i golc.
2: Nie mogu to gronič.
5: Ale golc.
2: No jo, potajenstvo jo to. A samo zakazane.
6: Ale gaš jo nažia.
5: Tak sletre nebužo, gaš na to gronič.
2: Ale dešo me zlubiš až...
6: Nebužo me na tebe menaš.
2: Nežo, no. Vo mňo.
6: A vo kogo potom?
2: Vo Helmuta. Von jo me ja na togodla na konja puštiu, dokolaš som šio teke raz tak, ako Andrej a Sabina rejtovaš.
6: Ty rejtujoš.
5: Ale golc.
2: No, gromadu s Helmutom. Vem, až njama dovolnosť, ale rytovanie jo strohe, Helmut přeci kroni. Andrejo a Sabine jo to teke južo pomegalo.
5: To južo zase duchta z njego poveda.
2: Bužaš, vizíš, až raz duchta budu.
6: A kagaš jo tým konjam šišli?
2: No jo, nepere sme jano přigledovali, kaž sme vokovo jezdžili. Okay. Potom su Sabina a Andrej zachopili konju futrovaš.
6: Nie, také nieco.
2: A sobu zastaraš, a za to jo Helmut jich dal... Rozrejtovaš. Nepier rytko, no ale potom pšauj dvojne.
6: A kak dvojko južo rejtujošo?
2: Co cas. No ja nic tak dvojko. Sabina a Andrej pak možete južo rejtarske kuski pokazaš.
6: Co ty groniš?
0: To se baldingoj starejši malo neživati. Ale nejoga to napšaudu nažija za jejo chorego Lubuška? A tak se sta, až dostanjo Helmut dovolnosť všiknych čich starješich s jich žišimi rejtovaš. Günther Ruinantov obstara. A gaš ma cas, přižo samo raz přigledovat. Ninto ten a drugi vese a teke šula votom zgoni. Cas se minjo a južo jo september mjasec vodca kovaneko vesneko sveženja. Krotko předtým čoji se take.
2: Helmut přijde, o, vítaj.
3: No, co ga jo ženca olos?
4: Gleda na Andreju škornje.
3: Ja, vížim, vížim. A ženca Günthere nan zeušim nepřijde.
2: Nie, ale vukniki z našej redonje.
1: O,
3: to co ženca tak pšave vyšiš, co Andrej?
1: Och, nie, že mi zeušim voto.
4: Ale ze škornje mi jo bylo cest.
3: Ale co ga šula ho naraz, co?
4: Andrejo šuli chvalbu dostal.
3: Andrejo se pochvalju? Za co?
4: Za dobre písmo a sobu živo.
1: A na vesnym svezenju deme vystupiš.
4: A Gerda a Toma?
2: Fred, Sonja, Rita, Teke.
4: Wo nik še Teke redoaš.
3: A, tam, gledaj šo. Vaša redonja južo přižo.
4: To pak musme malzne konje přigotovaš.
1: Ja, poj, Sabina.
3: Hallo.
1: Hallo, net zahopime, pojščo.
3: O, dele pomagaš.
4: Nie, nie, to juža sami gotujeme.
1: Vidiš, a tam za potom vostaš.
4: Mega sme juža potovi.
3: Šiho, niento. Niento môžeme net vetarski kuski vyže.
2: Jo, krásne, hej.
3: Tak, rovno sežeš. Palce gori. Šasne to vogleda. Čau je. Čau je tak, Sabina. Jo. Gledaj šo, če se da teke přižo, to možno ne celo přigledovaš.
2: Jo, kneskovali,
7: če se da našega
3: podrška. O, vitaj. Stoppe dovoj, Andrej.
7: No co ga to njen zase idej?
3: No co, mam lichotne cas, a to rejtiju, kajž přece.
2: Jo.
7: A to ga još i dovolj ho ze žešimi rejtovaš?
3: No, mam dovoljno starejši.
2: Jo.
7: No co pak, a ga se neco stanjo? Meniš až pon starejši ešte za to stoje. A nakoniec mám ja to uvieženie. Ako předsedal som za všetko zákonitosť.
3: Ale nie. Zákonitosť převziu ja.
7: Nic pak s našimi konimi. To si koním. A mimo toho, one přijdu tak a tak ve nejbližšem času všetci.
4: Napšal do knesku, ale?
7: Dáš koním? Přijde ono z města, že jsme dla toho jadnali.
3: Ale co má bužo potom se svěžením?
4: Jo,
7: vymáš o starosti. Svěžin. My musíme s našimi penězemi líceš a koně jsou neekonomické.
4: Tak letos se na svěženiu žádné koně nebudu.
7: Co já vím? Naše z nejmenša nic. Přijdu všec. No musíš, kad ty to věžeš? Co já vím? Poněžel, já posvěru. Tak, jak auto zmijem.
3: No povědáme ještě raz o tom.
7: Jsme dvojko, došť o tom povědali. Přikazám činím to, až přijdu koně do groží. A přestaň s takým cirkusom u prvé, a se ještě něco stane.
4: Naše koně.
1: Já můžeme jen to věci.
4: My ga chceme ještě.
3: Pojď ty dovoj. Sabina, co jsem, Andrej.
4: Ty mi ty ještě něco pomáháš, Helmut.
3: Nie, řekuju se. Žijte domů.
1: Řekujeme se tebe, Helmut.
4: Bože mě.
3: Jo, bože mě.

0: Tužne koinc jechanja za ženca. Co bužo z vjaselami Žeši a Helmuta? Co z nažiju starejšich a šule? Co z ekonomiju vese? Kak bužo z gromažina rozsužiš? Pocakajšo. Ponežele za težen veliki nemir, velika bžezrada vese a v šuli. Takenico, ka se tekejši židnje stavonejo.
1: Se južo spišal, so se stavojo?
2: Kto to njeve?
1: Ženca južo ponežele, to je nento češi žen a šupše.
2: Ženca pšidu svobvoda.
1: Kto pšižo?
2: Na policija.
3: Ty, svuchaj, se nieco zgoni ga transport pokojne pšižo?
2: Nie.
1: Ženca, su kronili Tomas.
3: Ženca, ženca, jo, ale v kakem casu?
1: Nie wiem. Co gotla coś to wierzysz?
3: Ach tak.
1: Moj nanio ženca, ak vi noce dviju doma pšišo.
2: Si ty to wielka auto wierzo?
1: Při nás u teke byli, dokula ešte za binu kromadu sežim.
2: A co se kroniva?
1: Co gotlím kroniš? Meniš, až o men nieco v ulicu vovo?
2: A myslíš, o se Günther teke?
3: Miro, jíš ty v kakém casu ženca transport pokojně přišel?
2: Nie, nevím, znáš južo tam sú.
3: Meniš? Tak raz pogledu.
1: Gáby ja no nieco píkali, to by jim mogali pomagáš.
2: Coga máš ho pomagáš? Vínu? Ma předseda. Coga dle te konie předává?
1: A potro svoniky teke, coga dle su tomu přikvosovali?
2: Mojna nejo.
1: Moje stáje še teke nic. Na městno, gožina se zachopí.

0: Ja som ten transportor zase domov poslal.
1: Jo, však jo.
0: A oni goni nám potom zase nové tamín.
1: O tom poježde obradujeme. Nejaká policia z obora ešte prišla?
2: Nie, ale naša jo na nogach. A či v ogňové obore z našich okolných sú? Ach, to nie je všetko, zaj se vedňa v noci pomagal pýtaš.
1: Ja ga viem. Ekonomia to je taká vec. Má se inac líceš.
0: Čo sem?
2: Na nu, Tomáš?
0: Tomáš?
3: Dobrý deň, ja krádu neviem, ale mogu si myslíš, čo oni sú.
1: No co gledá to akli nínto, Kroniš?
0: Povedaj.
3: Jo mi to akli nínto domyslí přišlo. Nie som se pak celé viste.
2: Čo jadno, povedaj, Golc.
3: V Goli za maznikami by mogli byš.
2: Tak daleko, co gledá miniš až rovno tam?
3: Sme tam raz Andrejom v Grybach bývej. Jako vlk Josef Goli ze staré rozpadanie Golnikárnie také byše naporal.
1: Starú Golnikárniu ty, Kroniš?
3: Jo, Jano Pinica tam je šistoj. Tu je ze

0: Něco švíci spáš, až si celou noc strážoval.
1: Já mogu věci, a jsem vyspane. Ach, je taká podzimská chodba šamna.
0: Buš vjasuje až ju mamy, že hovac by se mogali s konimi schovaš.
1: Jo, ale že Andrej jo.
0: Juže zase chojnu pýta, co žiru zatýkáš, žeš ju noci šignuo.
1: Jo.
0: Něcožka nepjave nico jesť?
1: Ne, ach, ja jim potom s mami.
0: My s Andrejom sme juže. Ty, kleba ještě dosť, mami.
1: Jo. O, dobro zajče, Andrej, tam ga juže si.
2: Dobro zajče, dobro žen juže jo. Ty, kinta, žince jo poněžele.
1: Ja vím, žince přijdu po konje. A to bude dia s proznými vozami zase vodiš.
2: Ha, jo.
0: Lic nás južo pýtajú?
1: Moja máš závěstči.
0: Oh.
1: Je, jo mi také luto. Věstči, že jednu noc nespí.
2: Kaž ty větši strove vošiš, bužo gjada na tebe.
0: Jo.
1: No, ja nevím. Ale veto, ja nic nevablutuju.
0: Ja také nic.
2: Moj nan mi přebijo, to je jasné. Ale puky zase zažiju.
0: Jo. Ja budu dia až celú týždeň vejšpě sežeš. Šo jedno.
2: Ale transport sme zadovali.
1: To, ta ja redne.
0: Ja pojdu ještě raz konie do groblice napojit.
1: A ja žino.
2: Kyre tiež nemožeš čiho sežeš. Sebe no, žence južo od čavu staráš.
0: No, se ga ty južo odpocival z toho casa až sme ho?
2: Nie. Jogaši ještě zima. Zesenu zase moje pulova.
0: Přižili buže šopko.
1: To je všel.
2: Nesmíš se na žeden pat na zemíš, ka víš co godla.
0: Jo, jo, to by mogali, akli všel na nás bavíš.
1: My musíme se na kůžde pat víče zase s koněmi z troje dojse rošiš. Možeme v jasově byš. A što nen to jo všechno dary vody švo.
2: No co pak teke, kaž my to domů
1: no.
2: Pomusíme.
1: Ja no co buže Helmut kroniš. Jo se tak zase žiju. A co je všechno přece to, od duch to je napísané?
2: Som jano svišal, až transport poněžel no. Přižel. A to je mi dosykalo.
1: Se teke stavně vokovo ganil. Já jsem šicha pod oknom svižel.
0: Andrej, pojď!
1: Sabinovova!
2: Co je se stalo?
1: Přižeme!

Kinze seska muzika v mestče v urbanem inac ako na kraju najsach. Mysliš na muziku v možnosti, ako dajo velike miesto v přirovnaniu sviazku? Jo, neskri na tom neco jo. V Lipsku vedmio se ten týždeň jadno zaredovanie s titulom Serbian Urban Sounds serbske urbane mestčenske zvuky. A vod so žo bužo mysko niš ved jogo organizátora ved Jakova Grula.

10 kradu jinak še a cuze, v něm za nás neja ucho níží. Co mi zajš, duše nůze, tam trošte slova ne zaznejo, tu zvlášti jam se s budom smejo. Tam trošte slova ne zaznejo, tu zvlášti jam se s budom smejo.

0: Wieszczymi ubożone. Czo coś uraz nam przysłużone. Te zdaka szczymi ubożone. A z grozu stupi nam przed wecy, co smy, a co nas żyje, a mira, kez puszczy ił nas wele mecy, a lubość na żyja, a wiera, czy gwizdy ak nam na pusz wyższy, raz ugasnu, co zbyła hyszczy.
1: Lipsku, jo, ten koniec tygodnia sobie tu jeden wysypny serski muzykowy event, to musi gronić Urban Serbian Sounds, a co tam wysypnie się stanie, a że to się szykno stanie, to wie Jakob Grul, wenn jo ten organizator tego zarydowania, a jego mam nento przy telefonie. Witaj Jakob.
2: Witaj Gregor.
1: Urban Serbian Sounds. Urban, gasi gorni, urban, aber miestčanske, urbane, serske zuki. Zogodla ten titel, su serske zuki v urbanem, v miestče druge, ako najsach?
2: Hai, ja boh prajo, so, me mame tu, v urbanem rumje, une, tež tu, v cimt, tež mame, tu to zariadovanje, jene, vosse biete, možnosť, de sound rač, a de, Hinaše možnosť, my činíme jara veľa elektronickú hudbu a vizor tu môžem tiež na veste produkovať, ale my máme jenom prajú jeden druhý pozadk, jo, čiž je experimentálna elektronická hudba tiež doma, tu v Cimt, a my máme veľa cervo tu v Lipsku, kýž činá tiež hudbu, kýž činá tiež experimentálnu hudbu a Kis su jara tež vopibovane vod urbanem živinju. A dodla my sa tu tež zetkame po tutem hespom, vodem chceme tež rečeč.
1: To miestno Cimt, to je skrocenka za Nimske mier Centrum für immersive Medienkunst, Musik und Technologie. Tis je sobo zavoža togo centruma v Lipsku. Rozkvaduj, kake miestno to je?
2: V Cimt mysa jara veľa se zvukom v rumie zabierame. My máme jednu kuplu se s 20 vocerečekami a tu môžeme tiež zvuky v rumie sa pojbovať štáč. A my dělame veľa se s tým, so všinže zvuk se šieš zmieru. Ale my máme tiež jeden systém za projekcie, tiež my môžeme kaž jeden virtuálny svet přes výmory projicírovať. Přes to máme osobité možnosti za médiové umělstvo a tiež interdisciplinárne projekty, když sa so z hudbu zabírajú, ale když chceš s projekciami dělat, alebo když chceš jeden nový půjčič. A netko první raz na serbské zaradovanie organizujú. A jo, na serbské zaradovanie, ty v Lipsku mieč, je nešto vosobito, a ty tak husto nedáva.
1: Jo, na kúšte pát. Jo, nento, ja cítam v tom programie, až budú všaké workshopy se vedmieš a také koncerty, serská muzika bužo tam svišaš, Valboga Vaudžic, Izabela Kaudinska, bužo tej graš Knittel, to je gano serská DJ z Balinja, pšau je?
2: Aj, z Svotrua, azo ono serbska. On je Havak, jeneš ako DJ rava, ale netko ona první raz ty věci produkovala a tam tež zpěvala a serbské zvuky sobou nuc přinesla do jejich produkcí a ona to druhý raz potom docela live hraje. A já rovně jsem dělal tež na jednu EP, když já tu představu, tež se stejno serbskými textami a hona serbskými textami, když jsou zpěváky nebo rapáky to zaspěvali a to budu já tu představit. Ale my máme například, když Friederike Mormann, když runa se svoj Boga Vaudžic, schromadže na jednom radiovém feature růžová, když ona se blíží tu ty serbské tematiky, když je vo Vudlové jame, vo Brunicu a identitu. Já jsem ju přeprosil tuto rádio ve Džovajonu představit a kde se jim blíží tež tuto serbské tematiky s tutým výdom od vonka.
1: Jo, jak výdobný je to? Vaci serbská muzika v Lipsku?
2: Já si myslím, že jsou věle lidé za to zajímují a že my máme diversen Publikum. Nic je než Serbia, ale tež Nemce a internacionálni, kiž sú jara zajmované na serbskej tematiky. Napríklad šindu jac a jac ľudia tež z ruskej diaspory. Rusojo, kiž nesú jac celi a moli ruský živé byť. A to šindu přece jace tež v Lipsku a sú jara zajmovaní na kultúrnym živeniu. Dokiž to v Ruske jac nie je možno, je neodvisné, liberálne, kultúrne živenie. Tak napríklad tiež přinže nicht un geschnicke jo studie na Wumeske Universitze, a kiež so tiež z jenem tematiky rozestaj, kiež ma ze Serbami činč, ale tiež z sovietskej armie, kiež píše teda tu v NDR-skom času. A také kontakte přindu juromadže. To je jara zajmova.
1: A to, čo sa bužo staš, tu sovietu, plá toho vysypného zariadovania Urban Serbian Sounds v Centrum je za imerzívne médiové umierstvo, muziku a technológiu, krotko CIMT. A o tom som pejedal s organizátorom, s Jakubom Grulom, učabný žik sa to rozkonu.
2: Učabný žik.

0: Ríši se starostčami. Komu oni nesú znate, te menšie abo väčšie starostči našich dorostujúcich Ríši? Ale máme ka všetci to pšaue rozmieše za ne? Kto víži už o vyžešecich nepocinkách a nerozimkách, teky ich nespokojnosť a nerozvizané problémy. Rozglidujme sa raz ve svojej bližšej okolinie a slidujme drogu čich Ríši, kenž by mogali vykúšli vsi dokovo vokovo nás živy byš. Miním Sabinu, Andrea a Günthera, naše či starostníky.
1: Taký zábal, pak teke. Vočoga to zase máš.
2: O, gledaj. Je to ja.
1: Svyšíš?
2: Svyšem, jo.
1: Ty, ale ja južo napočí, žoga Andrežince zase vostanio. Napo južo? Je to možno? A tvoj zígar žob šauje?
2: Moj zígar? Co ty si myslíš? To je moje nenouše. Nán, jo jen mi akli v záchodném týženiu sobu přinies.
1: Och, dáriš mi tvoje staré?
2: Dáriš? No, snáš. Budu se doma ještě raz popšašaš.
1: No, snáš dostanu teke raz jaden. Kaž se polepšim.
2: Jo, kaž.
1: Ach, celý týžen jesom južo věci.
2: Co to jo, jaden týžen? Ja ženy neklinkam.
1: Cokoľa se tak žerioš. Musi ga net kuždy věžeš, až ja do postole klinkam.
2: Miniška, až nichten rozmiju, co to jo, klinkaš? A mimo toho, som ja na groni, až ja žednie neklinkam.
1: Za to pak musím tebe ve voziku voziš. Ale kaž mi dali posromašíš, nebudu teke to veci cuniš. Tak. No coga, nezachopím plíš, se vy až tebe dali vozim. Och, přestaň ja no spakaním. Také gupy pojedanie pak teke. Mega nebužome se dla toho vážiš. Což vížeš, jednoho dňa ja vici neklinkam. A ty bužoš moc, pšau je ganiaš. Daj mi ruku, se zasi zniasom mi, jo? Přijašelstvo.
2: Přijašelstvo. Ale že pak Andrej vostanio.
3: Coga cošo, som južo dvojko ho.
1: No, grojn raz. Kaka se tam zasi gore zalies. Poštuj.
3: Máš zase čakvom, jo, co?
2: Andrej, sluchaj, jo, cas.
3: Šicha, šicha, tam dubojci byl.
1: Tak, nese veci náš přijašel. Poš, Günther.
3: Ale, co pak? Však vete, až zase raz žotuju.
2: No.
3: Hop. A juža ho som, vidíš to? O, co ga ho zase máš, Günther? Pokáž.
2: Pozdži, jo, juža či, bětl na či.
3: Som ga se deo neži schováš, kaž mi zase pytaju.
1: Dla tie věci žinca šulinicka?
3: No, se vie. Ale to, kde je mě spoznáš. Víče, všikne svoje vůdstvnice přes redoniu chytám. A teke vůdstvnicu roztrapám a napluvám, kaž mi zase něco gronje.
1: No, te budu žinca cakáš.
3: Taž cakaju. Na nás caka něco věle lepšego.
2: Jo.

0: To je južo starost s tými či starostnikami. Kúžde má svoje svabosti, a tož teke v riduni pšaue připoznaše nedostanjo. Co tam na nich caka? Porokovanje abo vusmiešovanje? A co pon tam deje? Jo to vina starostniku, až zasi raz pionierske vodpunjo z komuže? Vina šule abo starješich? Znemenša se teči, negledajúce na všikne svabosti a mauke dražnenja ve svojem kumpanstve derje znjasu. Hu namakaju připoznaše, doživiju v uspichi. Svaba a čachotna zabina, cujo se mocna, kaž možo hišči svabšemu přijašeluju lubost štavaš. A dare, kenč dostanjo Günther ve velike licpje, ako maue zarunanje za svoju chorosč, daju teke zabinje a Andrejoju vjasele. A skonjsne jo tož ta žešeca čojka zvizana na Andrejovu aktivnosč. Ale nisu garuno jogo žive pocinki a nerozimki pšicina tak mogeje čachoty, a tož starosč starješih a šule vopšov žona? Žoga popšovom žinca zase su?
1: Jo, jo!
2: Hej, hej, hej!
1: Minto!
2: Šťastný, Buran! Šau je tak bravo!
3: Buran má žienca dobrú formu.
2: No.
3: Sme i také cebe car zvucovali. Dokud až tak pozdie přižošo.
4: Môžeme vedľaši letovaš?
3: No jo, ale potom aj s ním.
1: Ja cu nepevie.
2: A, ani
3: jo? A kakú pšicinu za to máš?
1: Žadnú. Nie, Sabina môže tež zahopiš. Ja zrumujú miastom to sedvo.
3: Oho, taky poriedne?
4: Jo, ale akle zledne cas. A to tež nic všetci. Kaž von cas ist svoje nicky krydňo. Kaž šenca, nicka Andri.
1: Ty dresi vegin mocna cujoš tam gojici na tvojom konju, co?
2: Jo.
1: Sešem nic tak svába a čahotna, kaž hovac.
2: Jo.
1: Ale toši gronim, ne povidaj ho také vece vodem jo. Nicky, co gedla pak dem zase svoje nicky krydnoš?
3: No jo, co gedla pak teke. Buran! Tera! Rona sejes, Sabina!
2: Kuža ša žinca te keretarske kuski pokazat?
4: Se vijaš, kuža me. Máme ga ši tak vele casa, Helmut.
3: No, máš mi zase putovat pomagašo.
1: No, to je nio žeden problém.
3: Sabina, palce gore! Rona sejes! Adoj!
4: No, si mi zašim vici nja politi.
3: Tak, a nien to Andri.
1: Oh, jo.
4: O, to gab si tebe žo, Andri. Skotze šnakonja, kaj štaki pšaue cowboy.
1: Jo, meniš?
2: Napšau du.
4: Jo.
3: Jo, Andri, to južo doštere možo.
2: No?
3: Hej, Buran.
2: To muss redne bis tak na konju sežiš. Co, Andri?
1: Jo, napšau du. Škoda, až čuto nemožoš.
4: No. Nemožo mi jogo z nej menša raz gori sežiš.
1: Jo, pšasem.
3: Nie, ježiši. Toho nemogu zagoniš.
2: Oh.
3: Čo s vami ho ugotujú? Nie, popšom, teke dovolené.
1: Och, ja vás im šuži bokovo. To sa teke no, nič nestáva, nic mi dovoj padnú.
4: Ale kaž mi Günthera šikne žaržime.
1: Ja sa slizem jogo na konu sednú. A tvoje popšom.
2: Ja si ano pšasem.
3: No čo ty se myslíš?
1: Oh.
3: A potom musím južo sam so na konu.
2: Ach jo, ja. Ja. To napšal do syni, Helmut. S tobou nie by se bojal. Vy pšeliš rád, víš jo. Как се на таким коню сежи? Я раз, Яна.
3: Ах вы жебраки. Но, моя дла.
2: Нет, то можем.
3: Але, не помидай, что то далее.
0: А так се станьо, аж теке хроме Günther предный раз на коню рейтуйо. Кенч стаси йому вот горьеце хищиво веле в уши. Пшияшел а пшияшелка давати дорады. А помагати йому так пшевинуш чах. Ні, naše či ho prídne raz nejsú a slidne raz nebudú. Lec rúnoš im to popšom dovolené nejo. Ale ho na pastvie zvenka si to nikdy nezavopýtajo. Helmut, ako vukubvane agronóm, jo podľa svojho studia teke na rejtarského mejstarja vuknú. Ale ho v prodrústvie takú kvalifikáciu netreba. Tož býva jomu rejtovanie ľuba zabíra za lichotný cas. A jogo vjasele natyka. A nisu ga Andrejovi pospite poriedne byš a Sabinova skobodnosť na konju, južo maue znamie za to, až jima rejtovanie teke pomaga svabosť či pševinuš? a s tym dojšpíš připoznaše teke zvenka svojeje kupky? Daš casto rozuží. A ten přežo malsně.
5: Tvoj ký, Günther, ty padn
2: još. Ach, co si myslíš, mama? Som sledne dne cesta tak nau, kaž ne se byva vyšpí.
6: Nebuš laško, myslne, gol, se něco naceníš.
2: Ale nevyžiš, ka až pojžo.
6: Još, ach jo, ale co nem to pýtaš?
2: Ne, no, še casne goránia. Som tam zajemne medicínsky nastok citav, nico vok šví.
5: Gleda raz tam do regala, snaž tam bužo.
6: Ale ona pšaunu lepí ženio.
5: Jo, jo. Joga ten týžen teke zase jadinku ve matematickým žile písal. Šikne dybky jo dojšpil a hišči pšilatne nadal v ulicu.
6: O, gratuluju. No ponga mogu se všetstaj, až joši v jasele do nogu ustupalo.
2: Ne, ne, od toga to ne jo. Jadinky mám cesto.
6: A od co ga potom?
5: Meniška, až ji to nieco pomaga.
2: Nesom se hišči jasne.
6: No, z nejmenša jo malý postup, vížeš, v ulicu, Golc.
2: Ne mogu to gronič.
5: Ale, Golc.
2: No jo, potajenstvo jo to. A samo zakazane.
6: Ale gaš jo nažija?
5: Tak sledre ne bužo, gaš mu to gronič.
2: Ale, dešo me zlubiš až...
6: Ne bužo me na tebe menaš.
2: Nežo, no. Vo mňo.
6: A vo kogo potom?
2: Vo Helmuta. Vo njo me ja na togodla na konja puštil, dokolaš som šio teke raz tak, ako Andrej a Sabina rejtovaš.
6: Ty rejtujoš?
5: Ale, Golc.
2: No, gromadu s Helmutom. Vem, až njama dovolnosť, ale rejtovanie jo strohe, Helmut přeci groni. Andrejo a Sabine jo to teke južo pomegalo.
5: To južo zase duchta z njego poveda.
2: Bužaš, vizíš, až raz duchta budu.
6: A kagaš jo tým konjam šišli?
2: No jo, nepere sme jano přigledovali, kaž sme vokovo jezdžili. Okay. Potom su Sabina a Andrej zachopili konju futrovaš.
6: Nie, také nieco.
2: A sobu zastaraš, a za to jo Helmut jich dal... Rozrejtovaš. Nepier rytko, no ale potom pšauj dvojne.
6: A kak dvojko južo rejtujoš?
2: Oh, co cas. No ja nic tak dvojko. Sabina a Andrej pak možete južo rejtarske kuski pokazaš.
6: Co ty groniš?
0: To se baldingoj starejši malo neživati. Ale nejo ga to napšaudu nažija za jejo chorego ľubuška? A tak se sta, až dostanjo Helmut dovolnosť všiknych čich starješich s jich žišimi rejtovaš. Günteru nám to vopstara. A gaš ma cas, přižo samo raz přigledovat. Nento ten a drugi vese a teke šula votom zgoni. Cas se minjo a južo jo september mjasec vodca kovaneko vesneko sveženja. Krotko předtým čoji se take.
2: Helmut přižo, o, vítaj.
7: No, co ga jo ženca olož?
4: Gleda na Andrej o škornje.
7: Ja, vížim, vížim. A ženca Günther nan zeušim ne přižo.
2: Ne, ale vukniki z našej redonje.
1: O,
7: to co ženca tak čave vyšiš. Co, Andrej?
1: Och, nie, že mi zeušim voto.
4: Ale ze škornje mi jo bylo cest.
7: Ale co ga šula ho naraz, co?
4: Andrej o šuli chvalbu dostal.
7: Andrej o se pochvalju? Za co?
4: Za dobre písmo a sobu živo.
1: A na vesnym svěženju dejme vystupiš.
4: A Gerda a Tomas...
2: Vy Sonja Rita Teke.
4: Vo nikši Teke rituáš.
7: A, tam, gledaj šo. Vaša redonia južo přižo.
4: To sme malzne konje přigotováš.
1: Ja, poj Sabina.
7: Hallo.
1: Hallo, net zachopíme, pojšťo.
7: O, dejme pomagáš.
4: Nie, nie, to južo sami gotujeme.
1: Vidíš, že tam za potom vostáš.
4: Mega sme južo potovi.
7: Šiťo, niento. Niento môžeme net vetarský kusky vyžeť.
2: Jo, krásne, hej.
7: Tak, rovno sežeš. Palce gory. Šasne to vogleda. Čau je. Čau je tak, Sabina. Jo. Gledaj šo, všetci na teke přižo. To možno neco go přigledovaš.
2: Jo, kneskovali
8: všetci na našeho
7: podružka. O, vítaj. Stoppe dovoj, Andrej.
8: No co ga to nien zase idej?
7: No co, mám lichotne cas a to rejtiju, kajž všetci.
8: A to ga još i dovolí ho ze žišimi rejtovaš?
7: No mám dovolnosť starejších.
8: No co pak, a ga se neco stanio? Meniš až pon starejšie ešte za to stoje. A nakoniec mám ja to uvieženie. Ako předsedal som za všetko zákonito.
7: Ale nie, zákonitoš převziu ja.
8: Nic pak s našimi konimi. To si goním. A mimo toho, one přijdu tak a tak ve nejbližšem času všetci.
4: Napšal do knesku, ale?
8: Dáš goním? Přijde ono z města, že jsme dla toho jadnali.
3: Oh, ale co má bůžo potom se svěžením?
4: Jo, náš
8: svěžin. No, vymaš o starosti. Svěžin. My musíme s našimi penězemi líceš a koně jsou neekonomické.
4: Tak leto se na svěženiu žene koně nebudu.
8: Co ja viem? Naše z nemenša nic. Přijdu všec.
1: Ká přijdu všec?
8: No musíš, ka ty to věžiš? Co ja viem? Poneže, ja sreru. Tak ako auto zmijom.
3: No povedám ešte raz o tom.
8: Sme dvojko, došť o tom povedali. Přikazám šinim to, až přijdu konie do groži. A přestaň s takým cirkusom v úpěru, já se ještě něco stane.
4: Naše koně.
1: Já možem jen to věci.
4: My ga co myši.
3: Pojď ty dovoj. Zabina, čo jsem, Andrej.
4: Ty mi ty věš něco pomagáš, Helmut.
3: Nie, řekuju se. Žijte domoj.
1: Řekujeme se tebe, Helmut.
4: Bože mě.
3: Jo, bože mě.

0: Ja to nerozmiju, až ich nenamakaju.
1: Njamgu se predstaješ, až je nichten vižel nejo.
0: No vieš, čižiši, s konimi ga njamu gubiš ze svieta, nitka.
1: Jo, a váš Andrej, ten ga možo s konimi ešte vopchádaš, ale gaš myslím na našego Günthera. To njamožo darieš, co su se te čižiši jano dogvú stajili.
0: Ach, vieš, nebega tyke megali tepol, koni u vejse vestaš.
1: No.
0: Také prodrústvo te tyke nezežeru. Nio ga mogao ten vaš ve všetcedalstvie svojko tomu groniš?
1: Von ga jo na zgromažinie za to povedal.
0: Aha.
1: A kak jo se konopce celmu za to zasajžil. A co jo šikno gronil, kak strove to rejtovanie jo.
0: No vižiš, a pionierska viednica teke. Nibišo ga to dobre naraženie, tako kupku nastaje za žišia modostne.
1: No, ale je gaš väčšina za odporanie jo. Ale kaž mini sú niento južo nekotare přišli a gronili, až sú přezjadne gaž prodrústvo konie dalje vopchova.
0: Jo, jo, niento, gaž je to gele padnú a dostudne. Jo, niento, gaž je šikno přepežde.
1: Negrončo jan také balcku a nížiga dejete, či vúbegajence se namakáš.

0: Ja som ten transporter zase domov poslal.
1: Jo, však jo.
0: A oni goni nám potom zase nové tamín.
1: O tom poježde obradujeme. Nejaká policia z obora ešte prišla?
2: Nie, ale naša je na nogách. A či v ogňové obore z našich okolných sú? Ach, to nie je všetko, zaj se vedňa v noci pomagal pýtaš.
1: Ja ga viem. Ekonomia to je taká vec. Má se ináč líceš.
0: Čo sem?
2: Na nu, Tomáš?
0: Tomáš?
3: Dobrý deň, ja krádu neviem, ale mogu si myslíš, čo oni sú.
1: No co gledá to akli ninto, Groniš?
0: Povedaj.
3: Jo, mi to akli ninto do mysli prišlo. Nie som se pak celé viste.
2: Čo jadno, povedaj, Golc.
3: V Goli za maznikami by mogli byš.
2: Tak daleko, co gledá miniš až rovno tam?
3: Sme tam raz Andreom v Grybach bevé. Jako vojk Josef Goli ze staré rozpadanie Golnikárnie také byše naporal.
1: Starú Golnikárniu, ty Groniš?
3: Jo, Jano Pinica tam je šistoj. Tu je ze svaním pozakšil. Za bomami to zelším nevidíš.
2: No,
3: ale nuči jo kšasne a dosť šruma.
2: No.
3: Sme tam zalezli, kaž jo se dešovalo. Vojk od Andreja pýta tam cesto schu, kaž na Gojntvúžo.
2: A ty by to, što jagarske byše zase namakal?
3: Celé vysče, zas také miesto mám dobre voce.
2: Niedra niži, a rovno niento nemáme žiadne auto.
3: S autom ja môžeš tak a tak tam šiš. My sme tenca s kolasom jevej.
0: No, tož pojecháme ženca s koniom. Přišiš sobou, Tomás?
3: Se rozmijo.
0: Pojš, kúža minúta je vážna.

0: Če vyšališ čo drogost gus našego archiva, svuchograše žiši ze starostčami vet Ingrid Naglovie, ako jo svuščivava predk 5-6 lit. Snaš s čo nikotare tých kvosu speznali, piedali sum ja sa drugim Ingrid Huštetova, Ingrid Naglova, Pjana Drenč, Erwin Hanoš, Jutta Kajserova, Juri Piečka a Margita Heinrichova.
1: RBB, serbský program, vaše téme, naša muzika.